Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz.

0: Rádio Kontakt.
1: Zlepši si náladu.
2: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.

0: Hit Radio Kontakt.
1: Zlepši si náladu.

0: Hitradio Kontakt. Hitradio Kontakt.
1: Zlepši si náladu. Hitradio.

0: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
1: Maxi, ty hmoždinky nebudeš potřebovat. Tady máš Patex One for All. Žádné vrtání, prostě to přilepíš.
2: Baru, ty jsi hlavička.
1: Zastavte se v Baumaxu. Lepidlo Patex One for All nyní pořídíte jen za 140 korun. Akce platí do konce srpna.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.

0: rámci Rádia CZ. Hit Radio.
1: Je 7 hodin, krátké zprávy a David Račák. Ministrům Babišovy vlády dnes začínají dvoutýdenní prázdniny. Kabinet se znovu setká na pravidelném zasedání 17. srpna. Čekat ho bude zejména příprava státního rozpočtu na příští rok. Jednání o něm zahájili Babiš a ministryně financí Alena Schillerová už v uplynulém týdnu. Itálie pro Španělsko dočasně uzavřela schengenský prostor, oznámil to italský ministr zahraničí. Opatření označil za nevyhnutelné. Oznámení přichází poté, co se od čtvrtka z Maroka do španělského města Setúa nekontrolovaně dostalo okolo 60 tisíc migrantů. No a prezident Mezinárodní fotbalové federace FIFA Gianni Infantino v noci na dnešek uvedl, že Světová fotbalová federace upustila od plánů na prodej podílu na mistrovství světa soukromým investorům. Důvodem je rozsáhlá vlna kritiky. Původní plán se tak nebude realizovat. A teď se podíváme, co se děje v našem regionu.
2: Chtěli byste vidět, jak vzniká obří graffiti? Na sobotním graffiti jamu na Libereckém zámku můžete sledovat tvorbu street artových umělců na vlastní oči. Architektura, kreativita a umění ve veřejném prostoru se spojí v jedinečném odpoledni plném barev a inspirace. Akce začíná v 1 hodinu odpoledne.
3: Velký výprodej u Méve Frotána. Vysoce kvalitní ručníky a osušky za speciální cenu od čtvrtka do soboty ve výrobě v Grossenau u Varnsdorfu.
4: Počasí pro dnešní den převážně polojasno, zejména odpoledne se budou vyskytovat lokální bouřky a nejvyšší denní teploty 28 až 32 stupňů Celsia.
0: Posloucháš Summer Party Hit Radio. Summer Party Hit Radio.
4: Hezké dobré ráno s vámi, Lea, to nejlepší za posledních 30 let, samý letní songy, to si dáme právě teď. K tomu rannímu vstávání nebudou chybět Golden, ale teď už Coco Jumbo. Dobré ráno, jdeme na to!

Hezké dobré ráno, sobota 1. srpna, víte, co to znamená? Polovina prázdnin za námi, polovina dovolených za námi, volna a tak podobně. Tak pojďme se společně přehoupnout do té druhé poloviny léta. Užít si to naplno, protože u nás běží summer party až do zítřejších 18 hodin. To znamená ty nejlepší letní songy z 90. milénia a tak podobně, prostě užijeme si to společně. Tak já doufám, že se vám stává krásně, možná někdo jdete spinkat a napište mi, co děláte, jestli nás posloucháte nebo odkud nás posloucháte. A vy, co jste v práci, nebojte. Já jsem tady taky v práci, nejste v tom sami, ale my si to uděláme hezky díky naší skvělé muzice. Indila anebo Pitbull právě teď, který dokonce minulý víkend byl v pražských Letňanech a byl to nezapomenutelný letní koncert.

0: Hezké dobré ráno, už nám tady od vás chodí první SMSky, jak vstáváte s námi, jak někdo i usínáte. A hlavně, většina z vás s námi i pracuje, takže děkujeme, že nás posloucháte. Vlastně téměř skoro po celé České republice přišla tady zpráva od Hanky z Českých Budějovic, nebo taky tady z Prahy, řidička tramvají, zdravíme moc. Taky naše Marila píše, posíláme velké pozdravy. A spousty dalších z vás, takže děkujeme za ty zprávy. Summer Party prčí, letí, jeden nejlepší song za druhým, co se léta týče. Za chviličku třeba Pink nebo Miles Smith a spousty dalších skvělých hitů. Tak hezké dobré ráno.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
2: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
4: Všude zdejší, všude je fajn.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: Hit Radio. Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: co ne.
1: Ranní update.
2: Je 7:30, hezké ráno přeje David Račák. Oslavit 90. narozeniny výstupem na nejvyšší horu Afriky. Přesně to udělal Američan z Kalifornie. Kilimandžáro vysoké téměř 6000 metrů zdolal s pomocí průvodců a stal se inspirací lidí po celém světě. Dokázal, že naplnění velkých snů není nikdy pozdě. Neobvyklý zážitek mají za sebou golfisté v Anglii. Během jediného týdne totiž na hřišti narazili hned na dva téměř dvoumetrové hrozníše. Odborníci se domnívají, že hadi někomu utekli nebo byli vypuštěni do přírody. Naštěstí se je podařilo bezpečně odchytit. No a stíhání bývalého olympionika Davida Hearna z poškození zrcadlového jezírka ve Washingtonu bylo zastaveno. Ukázalo se, že jezírko bylo pravděpodobně poškozeno špatnou instalací a nešlo o vandalismus. Odlupoval se nátěr americké vlajky a jezírko zezelenalo kvůli řasám.

0: Zara Larsson, posloucháte Hit Radio, hezké dobré ráno, 1. srpna Summer Party v plném proudu s vámi Lea, krásný dobrý den, dneska bude zase horko, ale my si to uděláme krásný díky našim skvělým hitům, co takhle Benson Boone, to je takový novodobější, ale bude i Samba de Janeiro, trošku se protáhneme takhle po ránu, anebo Urban Cookie Collective a spousty další skvělé muziky, tak to se prostě k tomu ránu hodí, tak pravou nohou do toho nového dne a hezkou sobotu.
1: Hele, existuje lepší pocit než první pořádně vychlazený Sviany?
2: Jo.
1: Jakej?
2: Druhý pořádně vychlazený Sviany.
1: Přijďte před liberecký kulturák na den svianskýho piva v pátek 7. srpna od 2.
2: Vynikající Sviany, speciality na grilu a skvělá muzika. Motorband, divá bára, Debilheads a další. Vstup zdarma.
1: Den svianskýho piva v pátek před libereckým kulturákem.
3: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
4: Co třeba na delfíny?
3: Do zoo?
4: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
3: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
4: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
5: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.

0: Hit Radio Kontakt.
1: Samba.

Doplavek už zhubnout nestihneme. Ale říjen, ten ještě můžeme zachránit. Poslouchej tento víkend Hit Radio a vyhraj

0: Dimitry, která otřese zámeckými zdmi. Nenechte si ujít koncert Dimitry na zámku ve Svijanech. Ve středu 5. srpna. Vstupenky v síti Go Out.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
3: Je 8 hodin, krátké zprávy a David Račák. Do vedení letiště dnes nastupuje Radomír Lašák. Přichází o měsíc dříve, než se původně zamýšlelo. Ministerstvo financí se tím snaží uklidnit situaci na letišti. Kvůli jeho příchodu jsou letištní odbory od 21. července ve stávkové pohotovosti. Obávají se o další směřování letiště. Lidé mohou ode dneška nastupovat do autobusů pražské integrované dopravy všemi dveřmi na dalších 50 středočeských linkách. Režim, který má omezovat zpoždění způsobené odbavováním nastupujících, zároveň začne platit trvale na 122 linkách. No a po pátečním vítězství Sparty nad Zlínem 3-1 bude dnes pokračovat druhé kolo první fotbalové ligy dalšími 4 zápasy. Obhájce titulu Slavia nastoupí v Ostravě. Další z favoritů soutěže Plzeň chce odčinit porážku 1-3 od Liberce v utkání se Zbrojovkou, která před týdnem nečekaně zdolala Spartu. A jdeme do našeho regionu.
4: Oblíbený Dixieland v Křižanech je opět tady. Od 9 hodin si můžete projít řemeslný trh. V 1 odpoledne pak začne hudební program. Festival tradičního jazzu letos nabídne kapely jako The Old Stars, Brass Band nebo třeba originální pražský synkopický orchestr. Vstup na Dixieland v Křižanech je zdarma.
5: Velký výprodej u Méve Frotána. Vysoce kvalitní ručníky a osušky za speciální cenu od čtvrtka do soboty ve výrobě v Grossenau u Varnsdorfu.
6: Počasí pro dnešní den převážně polojasno, zejména odpoledne se budou vyskytovat lokální bouřky, nejvyšší denní maxima 28 až 32 a na Moravě 31 až 34 stupňů.
1: Právě teď startuje dalších 60 minut Summer Party.
6: Hezké dobré ráno, s vámi Lea. Pokračujeme dál Summer Party v plném proudu. Co takhle si Jagimi Love, a nebo teď už na scénu přichází Low Bega a Mambo Number 5. Tak volujeme doprava a hezké ranní vstávání. Jdeme na to!
7: Ladies and gentlemen, this is Mambo Number 5.

Gimme Love, Sia, Hit Radio, Summer Party v plném proudu. 9 minutek po 8, hezké dobré ráno. Přišla nám tady zpráva od Jirky. Ahoj Leonko, jsem v práci ponoční, ještě 2 hodky mě čekají, ale hrajete super, díky moc, aspoň neusnu. No tak já doufám, že neusneš, protože před námi je další porce skvělých summer hitů, takže co takhle třeba The Sound of Silence, to máte rádi, a nebo zpěvačka s takovou nezaměnitelnou barvou hlasů, dokonce byla součástí letošního filmového festivalu v Karlových Varech při příležitosti 60. ročníku a není to nikdo jiný než Anastasia, právě teď. One day in your life. Žijte naplno a buďte zítra.

0: The Sound of Silence, hezké dobré ráno, sobota 1.8. čtvrt na 9. Čekají nás songy, které nám připomenou prázdniny, první lásky, festivaly, dovči. Ale je úplně jedno, jestli budeme třeba vzpomínat na rok 1990 nebo 2005, 2020. Prostě taková ta letní nostalgie i současné pečky, co rozpálí každý reprák. Tohle vám přesně nabízíme až do zítřejších 18 hodin v rámci naší summer party tady u nás na Hit Radio. To znamená, že budeme vzpomínat, budeme zpívat, tancovat, mít dobrou náladu, takže si nás nalaďte, prosím vás, jo? Třeba teď k tomu rannímu vstávání, k snídani, k obědu, k vaření, k úklidu, k, já nevím, večerní grilovačce, party, nebo pojedete třeba autem na výlet, všude nás mějte sebou, protože ty dnešní songy, co vám budeme servírovat, stojí opravdu za to. Za chviličku David Guetta, Bibi Rexha, Eva Farná, Mirai, Blair, no prostě každý si najde to svý, co ho baví, co rád poslouchá a u čeho si tak hezky rozpomíná, tak budeme vzpomínat společně.
1: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří na Sychrov. 7. až 9. srpna se promění zámek Sychrov v hrad Karlštejn. Čeká vás slavný muzikál s Kateřinou Brožovou či Markem Vašutem. Kromě toho také klasický muzikál Rebelové. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
2: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
3: Já chci hot dog.
4: Já mám chuť na matcha latte.
5: Taky beru hot dog a klid v autě.
2: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL. Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
6: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší, všude
7: je fajn. Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Radio poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.

0: Ranní update.
1: Je 8:30, hezké ráno přeje David Račák. Italské policii se podařilo vyřešit neobvyklý případ. Z rekreačního areálu zmizelo před 2 lety během jediné noci 350 lehátek. Teď je objevili na pláži v Albánii, kde dál sloužila rekreantům. Jak se tam dostala, policie dál vyšetřuje. Na mapě Afriky vytvořené americkou vládou bylo špatně označeno 6 zemí. Týká se to třeba Nigérie, Mozambiku nebo pobřeží Slonoviny. Americké ministerstvo zahraničí se za nedorozumění omluvilo. No a v polovině července proběhl v čínském Shenzhenu netradiční futuristický souboj. Freestyle boj humanoidních robotů v lidské velikosti. Cílem bylo otestovat roboty při skutečné fyzické zátěži. Vítěz nakonec připravil soupeře o hlavu.

0: tady pro vás něco máme. Vzhledem k tomu, že ano, hrajeme Summer Party, narozeninová ruleta 100% dneska bude, ale bude tak trošku jiná, protože tentokrát to nebude takový ten zážitek, na který jste zvyklí, ale vy od nás přímo dostanete voucher v hodnotě 5000 korun a vy si na Slevomatu vyberete úplně, co chcete. Tentokrát soutěžíme se Slevomatem, takže co takhle wellness pobyty, dovči, restaurace, masáže, relax nebo adrenalinové aktivity, originální dárky. Tak přesně tohle. Naše summer party narozeninová ruleta bude mít pro někoho z vás krátce po deváté. Do té doby samá skvělá muzika, taneční skvělý letní songy, tak co třeba Kamrat, anebo Sergio Mendes a Black Eyed Peas. No prostě je tady toho hodně, tak rozhodně buďte s námi a volume doprava.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
3: Všude zdejší, všude je fajn.
4: Fenomén Šance Liga je zpět.
5: Tady Tomáš Koubek z Liberce. Jdeme do nové sezóny naplno. Buďte u toho s námi od prvního kola.
4: Všechny zápasy fotbalové Šance ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na Banplay.
6: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
7: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
8: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. Bylo něco.
4: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
6: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
4: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
9: firmanazážitky.cz.
10: Radio.

0: Z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
1: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
0: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.

0: dalších. Více informací na webu a sociálních sítích. Kelc Kános 2026, opět ve Vysokém nad Jizerou.
1: Jídelno, pestrý výběr kvalitních a cenově dostupných jídel v Ploze v centru Liberce. Jídla i sebou. Jídelno, od pondělí do neděle.

0: Sloučí dosavadní služby agentur CzechTrade a CzechInvest. Cílem je zjednodušit a zpřehlednit podporu českých firem. Úplné sloučení má být hotové k 1. lednu příštího roku. No a maximální cena za kilometr jízdy taxi službou se ode dneška v metropoli zvedla z dosavadních 630 na 42 korun. V platnost vstoupil nový cenový výměr magistrátu hlavního města Prahy. Nástupní sazba je podle něj nově nejvýše 70 korun oproti dosavadním 60 korunám. A ještě pohled do našeho regionu.
1: V areálu Muzea obrněné techniky ve Smržovce se dneska a zítra konají oblíbené tankové dny. Nabídnou jízdy tankem nebo lety vrtulníkem pro veřejnost, bojové ukázky, ukázky techniky, výstavu zbraní a vojenských táborů a spoustu dalšího. Většina exponátů muzea je pod střechou, takže se nemusíte bát slunce ani deště.
2: Velký výprodej u Méve Frotána. Vysoce kvalitní ručníky a osušky za speciální cenu od čtvrtka do soboty ve výrobě v Grossenau u Varnsdorfu.
3: Počasí pro dnešní den, nejvyšší denní maxima 28 až 32 stupňů a na Moravě 31 až 34. Bude teploučko, pokud možno vyražte někam k vodě a poslouchejte Hit Radio.
4: Právě teď startuje další 60 minut Summer Party.
3: Je to tak hezké dopoledne, sobota 1. srpna vám přeje Lea, taky Madonna, která přijde teď se svým hitem Holiday. Tak co, jak pak si užíváte léto? A nebudou chybět ani Františkovi lázně a Mandraže. Tak jdeme na to, volume doprava. Tohle je legendární, nezapomenutelný song královny popu Madony. Tak ať už jste kdekoliv v práci, doma, na dovče, na zahradě, vstáváte, usínáte, užijte si tenhle dnešní den. 1. srpen, druhá polovina prázdnin odstartovala a my vám hrajeme Summer Party až do zítřejších 18 hodin. Nejlepší hity za posledních 30 let, ty letní pecky. No a jeden z nich je samozřejmě tenhle. Madonna Holiday. Právě teď.

Františkovi lázně mandraže. Hezké dobré ráno, 9 hodin 9 minut aktuální čas, posloucháte Hit Radio s vámi Lea. A první srpen je tady. Tak co pak máte v plánu na druhou polovinu prázdnin? Já vím, co my máme v plánu teď, protože my vám hrajeme Summer Party, nejlepší letní songy, a jinak tomu nebude ani za moment, protože přijde jeden z nejoblíbenějších devadesátkových girl bandů, což jsou Spice Girls, že jo, kdo jiný, z těch českých to jsou holky, s někým i na konci. No ale doplní je ještě skvělá letní pecka, která rozhodně nesmí chybět, když jste třeba někde, já nevím, v Tunisu, v Egyptě, v Turecku, u moře nebo u bazénu a probíhají tam takové ty animační programy, kde všichni tančíte v bazénu nebo cvičíte, tak myslím si, že partička Bob Sinclair se o to postará. Tak nohou doprava, doleva a jdeme na to, ne? We just want big up QTB, Bob Sinclair, it's a dance thing, you see me? Somewhere you just bounce on, yeah?

0: Jsme nezastavitelní, minutku po 4:10, summer party v plném proudu. Hezké dobré ráno, nebo dopoledne vlastně, vidíte, já furt jsem se zasekla v tom ráně. Každopádně teď je taky ten správný okamžik, abych vás vyzvala, pokud máte ve svém okolí někoho, kdo má, měl, nebo bude mít narozeniny, tak narozeninová ruleta se slevomatem, voucher na 5000 čeká na někoho z vás, tak volejte 800 937 937, a to právě teď. Do té doby Colors, Dua Lipa nebo Coldplay, Little Sims a Burna Boy.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Hele, existuje lepší pocit než první pořádně vychlazený Sviany?
3: Jo.
2: Jakej?
3: Druhý pořádně vychlazený Sviany.
4: Přijďte před liberecký kulturák na den svianskýho piva v pátek 7. srpna od 2.
3: Vynikající Sviany, speciality na grilu a skvělá muzika. Motorband, divá bára, Debilheads a další. Vstup zdarma.
4: Den svianskýho piva v pátek před libereckým kulturákem.
5: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka, úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
6: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Disco Colors. A to znamená, že je tady 9:30, neděle, 1. srpna, to znamená první srpnová narozeninová ruleta a my jdeme na to. Tak já se ptám, koho pak máme na telefonu? Halo, halo?
1: Dobrý den, tady Jarka.
0: Dobrý den, Jarunko, odkud voláme?
1: Ano.
0: Odkud voláme?
1: Z Prahy.
0: Z Prahy, dobře. A jaké jsou plány na víkend?
1: Tak uklízet, pak když tak k vodě.
0: Takže taková pohodička. Bude to horko dneska, teplo. Sluncem zalité všecko. My vám k tomu budeme hrát samou skvělou muziku. Každopádně nám prozrať, Jarko, kdo ve tvém okolí má, měl nebo bude mít narozeniny.
1: Včera měla moje kamarádka Irenka.
0: Irenka, dobře. Věk neprozrazujeme, protože to se u žen od 35 počítá směrem dolů. A, a ten datum je kdy? Včera vlastně si říkala.
1: Ano, že jo? 31. Včera,
0: takže 31. Dobře, už to tady zadávám do našeho chytrého počítače a jdeme na pravidla. Zahrajeme ti 3 hudební ukázky z datumu 31.7. Na tobě bude jednu z těch ukázek si vybrat. Společně ho pošleme kamarádce Irence ke včerejším narozeninám. Doufám, že jí udělá radost. A jenom upozorním, nemůžeme se k jednotlivým ukázkám vracet. Automaticky bychom potom hráli tu třetí, kdyby si vůbec nic nevybrala. Jdeme na to?
1: Ano.
0: Tak já roztáčím kolo narozeninové rulety právě teď. Typický letní song, Kaoma, Lambada. Určitě pamatuješ takovou tu sukínku s puntíkama, měli jsme ji možná každá doma.
1: Ano, ano, pamatuju a já bych u něj i zůstala, protože si myslím, že je to takový letní hit a že by jí to mohlo udělat radost.
0: Dobře, no tak jo. První volba vyšla krásně, udělala s radost i mě, protože ten song miluju. Každopádně teď máš ten správný okamžik, aby si své kamarádce Irence mohla sdělit, cokoliv máš na srdíčku, popřát jí, nějaká hezká slova, pojď na to.
1: Ahoj Irenko, já ti přeju všechno nejlepší k tvým narozeninám včerejším, i když jsem ti přála, ale ještě jednou to chci zopakovat, přeju si, aby se, a přeju tobě hlavně, aby se ti splnilo všechno, co si přeješ a ten tvůj záměr, aby dopadl.
0: To je krásný. My se přidáváme, přejeme všechno nejlepší, hlavně to zdravíčko. A já ti prozradím, o co dneska hrajeme. Já už jsem to tady dneska zmiňovala několikrát, ale tentokrát partner narozeninové rulety pro dnešní den, pro ten první srpnový letní den, je Slevomat, takže my tady máme 5 000 korun voucher od Slevomatu na různé wellness pobyty, restaurace, masáže nebo adrenalinové aktivity třeba s kamarádkou můžete zažít taky originální dárky. Takže tohle tady ty dneska od nás dostáváš. Váš voucher v hodnotě 5 000 korun od Slevomatu.
1: To je krásný, děkuju moc.
0: Můžeš se mrknout na slevomat.cz, nabízí tam opravdu širokou škálu všeho chuť, měj se krásně. No a děkuju. Samozřejmě ten vybraný song Lambada letí za tebou. Měj se hezky a krásný léto. Ahoj.
1: Taky,

0: víš, to v život je krásný. A piri pa pa pa. 9 hodin 42 minut aktuální čas, hezké dobré dopoledne, sobota 1. srpna. Já se s vámi, kamarádi, pro dnešní den rozloučím o něco dříve, než jste zvyklí, vždycky jsme spolu do 13. ale utíkám kamarádům zpívat na svatbu, takže se strašně moc těším. Ale zítra v 7 hodin ráno tady budu s Filipem na značkách. Za chviličku po 10. už naše skvělá kolegyně Káťa Pechová se na vás bude těšit a pouštět vám ty nejlepší letní hity za posledních 30 let. No a ode mě ještě samozřejmě Rema, Selena Gomez, Calm Down, to máte strašně rádi. A taky song pro vás všechny, naše úžasné posluchače. Rembrandt nesmí chybět, I'll be there for you. Mějte se krásně, užívejte si sobotního dopoledne a zítra na vás budu těšit. Čau.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Tento týden u nás. Plnotučné mléko Albert litr s apkou za 9,90 a slunečnicový olej Majola litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
3: Atención!
4: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
3: Yes!
4: Tančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
3: La Tropical!
4: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si. Kapacita kurzu je omezena.

0: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinnou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
1: Paru, dekorativní kámen Volcano, udělá z našeho obýváku jeden velký luxus.
2: A cihlové Dino zase krásně rozáří kuchyni. Je rozhodnuto, jedeme do Baumaxu, hned.
1: Zastavte se v Baumaxu, betonový kámen Volcano a Dino, balení jen za 239 korun, platí do konce srpna. Jo, to je Baumax, nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Znáte to, přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
4: I'm Ariana Grande.
5: It's Hozier.
6: On air.
4: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
7: Je 10 hodin krátké.

0: kvůli americkým sankcím a ropnému embargu. Opatření letos výrazně zhoršilo ekonomickou krizi, s níž se tento 10-milionový karibský ostrov potýká už řadu let. O uzavření hotelů informovala kubánská vláda. A teď se pojďme podívat, co je nového v našem regionu.
1: Chtěli byste vidět, jak vzniká obří graffiti? Na sobotním graffiti jamu na Libereckém zámku můžete sledovat tvorbu street artových umělců na vlastní oči. Architektura, kreativita a umění ve veřejném prostoru se spojí v jedinečném odpoledni plném barev a inspirace. Akce začíná v 13:00 odpoledne.
2: Velký výprodej u Méve Frotána. Vysoce kvalitní ručníky a osušky za speciální cenu od čtvrtka do soboty ve výrobě v Grossenau u Varnsdorfu.
3: Dneska bude oblačno až zataženo, přechodně může být ale i polojasno, bude to dneska opravdu komplikované, ano, od dopoledne se mohou objevovat přehánky, lokálně se vyskytnou i bouřky, ojediněle i silné. K večeru potom bude v Čechách od severozápadu ubývat srážek a místy se vyjasní. Nejvyšší teploty 28 až 33, na západě a severozápadě kolem 25 a na jihovýchodě Moravy až 36 stupňů.
4: Právě teď startuje dalších 60 minut Summer Party. Hit Radio.
3: Je to tak, krásné dopoledne, 9:50, s vámi Kateřina Pechová a hlavně ty nejlepší letní songy za posledních 30 let. Ano, 1. srpen je tady, slavíme to společně, tím nejlepším pro vaše uši.

0: Backstreet Boys v éteru Hit Rádia, krásné dopoledne. Ale pozor, teď je tady jedna zásadní, obrovská, důležitá věc, protože, asi to víte, jo, ale jen pro jistotu, do koncertu Marka Ztraceného na Letenské pláni zbývá 6 dní. Jo, už je to doslova za rohem. No a těsně předtím Marek vydal nový song. Složil ho před pár dny. Prostě ho to v noci napadlo, napsalo a hned ráno šel do studia. Jo, dokonce ho samo překvapilo, jak to bylo snadný, jak to šlo úplně automaticky. A mluví o tom, že tenhle song je o tom, jak snadný je druhý soudit, aniž bychom znali jejich příběh. Připomíná, že než někoho odsoudíme, měli bychom se nejdřív zkusit podívat na svět jeho očima. Nebo si, obrazně řečeno, obout jeho boty. Ano, ten song se jmenuje Obuj si mé boty a Marek mimochodem žádá všechny, kdo na tenhle obrovský koncert dorazí, aby se jí před tím koncertem naučili a ideálně si jí s ním zaspívali, jako by jí znali roky. No, tak pojďte trénovat. Marek Ztracený a jeho novinka Obuj si mé boty. Tak si to užijte.
1: Nevidí mi do hlavy, nevidí mi do duše, že může to být složitý, i když působí to jednoduše. Navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

0: Ella Henderson a Rudimental, posloucháte Hit Radio a taky naší Summer Party. Celý víkend, ty nejlepší letní songy za posledních 30 let. No a takhle, jedna věc k létu za mě třeba, a myslím si, že i za vás rozhodně patří, a je to film Hříšný tanec. I kdybych pominula letní atmosféra v kempu a tak dále, tak tam je ta scéna, kdy Baby přinese meloun, že jo, a říká, přinesla jsem meloun. A ano, pojďme si říct, že meloun k letu patří naprosto definitivně. To je prostě daný. Možná na něj právě teď máte chuť. No a k tomu celému filmu, samozřejmě kromě těch legendárních hlášek, jako Baby nebude sedět v koutě, patří taky naprosto zásadní song, který mimochodem získal Oscara za nejlepší originální píseň, taky Zlatý globus a dokonce i Grammy za nejlepší popový výkon dua. To je takový trio, který jako je nejvíc, když za song dostanete. Jako fakt. A ještě k tomu ten song znají úplně všichni. Tak ať už si u toho střihnete zvedačku nebo ne, Bill Medley a Jennifer Warnes už za malou chvíli.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, bodová zmrzlina, multipek za 79,90. Opávia Bebe Dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun. A Borotalko, Deospray Roll-On nebo Deostick za 64,90. Až do 4. srpna. Kaufland.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Tak co, kdo si zaspíval? A kdo z vás zvedačku, co? Schválně, Bill Medley a Jennifer Warrens právě teď na Hit Radio. Summer party v plném proudu, ano, společně slavíme polovina léta za námi. Je to neskutečný srpen, je tu. A další song je taková připomínka toho, že i když vám třeba občas něco nepřipadá dost dobrý, tak to neznamená, že to tak opravdu je. A stává se to i áčkovým hvězdám, jo. Enrique Iglesias, toho určitě znáte, on to s těmi letními rytmy prostě umí, jo. A tehdy udělal song v roce 2014 Bailando. Ale jemu se ten song prostě nelíbil. Připadal mu nedobré, jo, tak se rozhodl ho dát do šuplíku, zmrazit, prostě nebude na albu. No naštěstí potom ho společně s dalšími kolegy předělali a řekli si, hele, vlastně to není tak úplně blbý, pojďme to teda nakonec zkusit. Pak se mu navíc nelíbil ten název, Bailando. Jo, říkal si, a není to jako málo, takový jako nuden a tak, líný. Hele, no nakonec ten song normálně vydali, on vyhrál tři ceny Latin Grammy, jo, mimo jiné. A taky se třeba 41 týdnů držel na prvním místě žebříčku Billboard Hot Latin Songs, což z něj činí v podstatě jeden z nejúspěšnějších songů ever. Jo, tak jenom nevzdávejte to, jo? Pak z toho vyjde takovýhle krásný Bailando.

0: All About the Money, Meža v éteru Hit Radio. Přeju krásné dopoledne, 10:45. 1. srpna, sobota. Doufám, že máte nohy nahoře, kafe v ruce a klid. Ideálně. Pokud ne, tak doufám, že alespoň ty naše letní hity, protože my si v rámci Summer Party dáváme ty úplně nejlepší letní hity za posledních 30 let. No a tam patří třeba i ty z loňska, že jo? Čekají nás Miraj a Trips a pokud přece jenom potřebujete trošku víc toho kafíčka, jo, tak i to umíme zařídit. Ano, dáme si k tomu totiž taky Sabrinu Carpenter a její espresso, tak nikam nechoďte.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
2: Hele, existuje lepší pocit než první pořádně vychlazený Sviany?
3: Jo.
2: Jakej?
3: Druhý pořádně vychlazený Sviany.
2: Přijďte před liberecký kulturák na den svijanskýho piva v pátek 7. srpna od 2.
3: Vynikající Svijany, speciality na grilu a skvělá muzika. Motorband, divá bára, Debilheads a další. Vstup zdarma.
2: Den svijanskýho piva v pátek před libereckým kulturákem.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, který jsme

0: Doplavek už zhubnout nestihneme. Ale říjen, ten ještě můžeme zachránit. Poslouchej tento víkend Hit Radio a vyhraj dvouměsíční vstup do CrossFit Gymu Fun Factory. Na našem webu nominuj hit, který ti vždy zlepší náladu. Až ho o víkendu slyšíš společně se svým vzkazem. Volej 800 937 937. Hit, který se vyplatí už tento víkend na Hit Radio. Hit
1: Radio. Přijďte 10krát a vyhrajte. Letní výzva Form Factory je v plném proudu. Hrajte o více než 400 cen v hodnotě přes 1 milion korun. Více na formfactory.cz.
2: Nakupujte za akční ceny v Globusu Liberec. Dopřejte si od středy 29. července do úterý 4. srpna Coca-Colu, Fantu nebo Sprite s kartou Můj Globus jen za 24,90. Globus, tady se svět točí kolem vás.

0: aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
1: Je 11 hodin, krátké zprávy a David Račák. Předseda sněmovny Tomio Okamura mluví v rozhovoru pro novinky.cz o prezidentu Petru Pavlovi jako o Podrazákovi či Křivákovi. Vyčítá mu komunikaci s vládní koalicí, kterou považuje za dlouhodobě neúnosnou. Prezidentská kancelář slovník Okamury komentovat nebude. Policie zadržela zaměstnance České národní banky, který podle kriminalistů kradl z banky peníze. Způsobil tak škodu za desítky milionů korun. Muž pracoval v brněnské pobočce centrální banky. Rada České národní banky kvůli případu nařídila mimořádný audit. No a po pátečním vítězství Sparty nad Zlínem 3-1 bude dnes pokračovat druhé kolo první fotbalové ligy dalšími 4.

0: ve Frotána. Vysoce kvalitní ručníky a osušky za speciální cenu od čtvrtka do soboty ve výrobě v Grosschenau u Varnsdorfu.
1: Bude oblačno až zataženo, přechodně taky polojasno, postupně se vyskytnou hlavně v Čechách lokální přehánky a bouřky, k večeru bude potom od západu srážek ubývat. Nejvyšší teploty 29 až 34, na západě a severozápadě Čech kolem 26 a na jihovýchodě Moravy až 36 stupňů.
2: Právě teď startuje dalších 60 minut Summer Party. Hit Radio.
1: Je to tak, Summer Party pokračuje, ale pozor, k tomu samozřejmě i hity k vaření. Pište na 777 937 777, jaký hit chcete slyšet vy a co k tomu vaříte. No a ideálně pojďme udržet ty letní hity.

James Hype a Ferrari v éteru Hit Rádia. A kromě summer party si teď dáváme taky hity k vaření, to je jasný. No a to funguje jednoduše. Píšete na 777 937 777, co vaříte, jo, čas oběda se blíží, a co u toho chcete poslouchat. Samozřejmě pojďte tam zkusit poslat nějaký summer hity, ať udržíme ten vyletněný vibe takhle 1. srpna. No a teď už tady máme první přání, to je hned dvojitý, prosím vás. Ano, sešlo se nám úplně stejný přání, takže Martin píše, že dneska dělá kuře na paprice. Zajímalo mě, jestli s knedlíkem nebo s kolínkama, ale dobře, chtěl by od poetiky každou vteřinou. A stejný přání má i Tomáš, který dneska dělá rajskou omáčku s masovými knedlíčkami a houskovými knedlíkama. No, vypadá to, že se budete mít dobře, pánové, takže dobře. Takže první dnešní hit k vaření je poetika. Každou vteřinou pro vás všechny právě teď.

0: White a Taylor Swift v éteru Hit Radio. Krásné odpoledne, dopoledne všem, čtvrt na 12, co dobrý, nevadí, to se stane. My si dáváme společně hity k vaření. Píšete, co vaříte a co byste u toho chtěli poslouchat na číslo 777-937-777. Další přání je moc hezký, je pro vás všechny totiž. Irča píše, chtěla bych zahrát svoji srdcovku od Nickelback Faraway pro všechny a hlavně svého manžela, že ho miluju, to je hezký. To je fakt hezký, jo, jednoduchý a hezký. A hlavně, Irča k tomu dělá výpečky a brambory. Takhle, výpečky samozřejmě ideálně s knedlíkem, jo, ale to nevadí. Výpečky jsou skvělý i sami o sobě, třeba s chlebem. Takže Irčo, ať se povedou, ať vám chutná. A Nickelback Faraway už za chvíli.
1: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří na Sychrov. 7. až 9. srpna se promění zámek Sychrov v hrad Karlštejn. Čeká vás slavný muzikál s Kateřinou Brožovou či Markem Vašutem. Kromě toho také klasický muzikál Rebelové. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Zindl X a jeho dovolená v éteru Hit Rádia. Hezké dopoledne. Přesně 11:30. Jste skvělí. Posíláte mi tu všechno, co vaříte. Já jsem si původně chtěla dát dneska k obědu salát, jo. Ale jak tady čtu všechny ty svíčkový a tak, tak si nejsem úplně jistá, jestli u toho zůstanu. Díky za všechny zprávy, dáme si další hit k vaření z vašich přání. Píše Charlotte. Naše šikovná snacha Zuzka dnes vaří pro celou rodinu kari s rýží a krémovou květákovou polévku. Prosím pro ní o zahrání písničky od Eda Sheerana Shivers. Předem moc děkuju a přeju pohodovou sobotu všem, co poslouchají. Hele, mít takovouhle šikovnou snachu, to by se nám asi hodilo úplně všem, co? Tak Charlotte, kdyby chtěla Zuzka zajít i jako za ostatníma, tak ať dá vědět. Ať to jde Zuzce od ruky a k tomu Ed Sheeran a Shivers pro vás všechny.

0: DJ Bobo a Everybody je právě teď v éteru Hitradia. Krásné dopoledne všem, máme tady další moc hezký přání, píše Věra. Prosím zahrát od Evy Farné, mám boky jako skříň. Dělám borůvkové knedlíky a po nich budu mít taky pořádný boky. Věru, to vůbec nevadí. Naopak, jo, krom toho, že si budeš mít kam dát ruce a nebude ti padat pásek, tak zároveň o tom můžeš udělat třeba song.
1: Mám prostě od pámbička boky jako skříň, co na plát, když...
0: Takže Eva Farná a boky jako skříň pro vás všechny už za chvíli.
2: Fenomén Šance Liga je zpět.
3: Tady Jan Chramosta z FK Jablonec. Čeká nás spousta velkých zápasů, tak u toho buďte s námi.
2: Všechny zápasy fotbalové Šance Ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na Banplay.
4: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
2: Hit Radio. Hit Radio.

Eva Farná v éteru Hit Rádia. Doufám, že jste si z toho vzali poučení. Jo, pořádně se najeste k obědu a dejte si i dezert. Jasný? Tak jo, výborně. Šestihnem jedno přání, jeden hit k vaření, píše nám Dominik. Píše, poprosil bych prosina zahrát Shakiru Waka Waka. Z jakého důvodu to má rád? No, protože má vkus, to je jasný. A píše, já akorát rozdělávám oheň na grilování kachních prsou na pomeranči. Tak mi to ugriluje aspoň i mozek. Krásný. Prosím tě, neopeč se u toho moc, přece jenom teplo, jo, gril a tak. A pro tvýho syna. A pro vás všechny. Se pojďme všichni trošku zavrtět, jo? Ať z toho něco máme z té soboty. Shakira, Waka Waka, právě teď.

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude je fajn. Letní novinkou pro tento týden jsou Sweet Chili Twister nebo Sweet Chili Zinger.
2: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
1: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
2: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
1: Více informací v restauracích KFC.
3: Dimitri se po loňském vydařeném koncertu vrací na zámek Sviany. 5. srpna zažijte jedinečný open air koncert kapely Dimitri, která otřese zámeckými zdmi. Nenechte si ujít koncert Dimitri na zámku ve Svijanech. Ve středu 5. srpna. Vstupenky v síti Go Out.
4: I'm Ariana Grande.
5: It's Hozier.
6: On air.
4: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
7: Je 12 hodin, krátké zprávy a David Račák. Celkem 238 500 domácností v Česku, které pobírali dávky na bydlení, živobytí a děti, přechází ode dneška na superdávku. Od srpna začínají dostávat přepočítanou částku. Dosavadní 4 podpory se ruší. Nejméně o 500 korun si od nynějška polepší více než třetina příjemců. V jaderné elektrárně Dukovany začala v noci na dnešek plánovaná odstávka 4. výrobního bloku. Elektřinu přestal dodávat do sítě před 5. ráno. Odstavený je společně s 3. blokem, jehož odstávka začala 17. července. Souběžnou odstávku využijí k obnově společných zařízení. No a prezident Mezinárodní fotbalové federace FIFA Gianni Infantino v noci na dnešek uvedl, že Světová fotbalová federace upustila od plánů na prodej podílu na mistrovství světa soukromým investorům. Důvodem je rozsáhlá vlna kritiky. Původní plán se tak nebude realizovat. A co se děje v našem regionu?
8: V areálu Muzea obrněné techniky ve Smržovce se dneska a zítra konají oblíbené tankové dny. Nabídnou jízdy tankem nebo...

0: Nejvyšší teploty vysoké 29 až 34 na západě a severozápadě kolem 26 a na jihovýchodě Moravy až 36 stupňů.
1: Právě teď startuje dalších 60 minut Summer Party. Hit Radio.
0: Tak jo, pokračujeme v těch nejlepších letních hitech za posledních 30 let. Doufám, že jste na to ready, bude to opět velký. Čeká nás třeba Shaft, jeho Mambo Italiano. Ale ty song, který minimálně z Instače znáte dobře. Tohle je Samuel Jack.

Last Good Night a Pictures of You. Posloucháte Hit Radio, hezké poledne. No, my si dáváme summer party, to znamená ty nejlepší letní hity za posledních 30 let, jo. A takhle, vznik tohohle songu se datuje ještě mnohem dál, do roku 54. Skladatel Bob Merrill spěchal s termínem a celou melodii, rytmus i text tak napsal na papírový ubrousek v italské restauraci v New Yorku. Geniální. A potom jí z telefonní budky nadiktoval svýmu studiovýmu aranžérovi. Ještě geniálnější. Ale pozor, ten song to neměl úplně jednoduchý, protože v době svého vydání byla v některých amerických rádiích zakázána. A to jenom proto, že se cenzorům nezdál text plný vymyšlených slov a italského slangu jako v pohodě, jo? Protože tam jsou slova gumbach, mambo, mozzarella, což zní samozřejmě velmi eroticky. A ano, oni si mysleli, že obsahuje skryté vulgární nebo sexuální narážky a museli si najmout profesora románských jazyků a katolického kněze, aby potvrdili, že text je zcela slušen. To je skvělý, jako mal který song má za sebou tolik, jo? No a v roce 2000 si ho do parády vzalo britské elektronické duo Shaft a vznikl tenhle geniální, energický letní song, takže Mambo Italiano právě teď.

0: Self-Aware a Temper City, posloucháte Hit Radio. Hrajete s námi hit, který se vyplatí. No a doufám, protože takhle. Hit, který se vyplatí, se opravdu vyplácí, jo. A dobře. Je léto, teď už asi úplně pohubnout nestihnem, jo. Ale co třeba říjen, to bychom mohli zvládnout, jo. Tak pozor, protože my pro vás máme tento víkend speciální hit, který se vyplatí, a to s dvouměsíčním vstupem do CrossFit Gymu Form Factory. Princip je jednoduchý, vy na našem webu nominujete hit, který vám vždycky zlepší náladu, který vás prostě úplně vystřelí, jo, jako v dobrým slova smyslu. No a já nechci nějak extra napovídat, jo, ale pokud jste nějaký takový hit nominovali, tak byste měli napnout uši. Úplně je nastražit, úplně jak nejvíc to jde, protože on by mohl začít hrát každou chvíli. A jakmile začne hrát, tak volejte na 800 937 937. Držím pěsti. K tomu samozřejmě dál ty nejlepší letní songy. Za chvilku DJ Antoine a Timothy. Welcome to Saint-Tropez.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit Radio. Welcome to Central Bay.

0: sexy and I know it.
1: Hit Radio Kontakt.
2: Jednou lítáš nad vodou, nenáhodou, a včera jsi se chvěla s náladou, mizíš oblohou, všude barvy jsou, splývají naše tělo.

0: Tohle jsou Vanaštovy věci. Končí nirvánou, láska vyzvedá, jo, jo, jo. Posloucháte Hit Radio a my si dáváme hit, který se vyplatí. A v tomto případě to konkrétně bylo Sexy and I Know It a na telefonu už je jeho nominantka Rozárie. Rozárie, ještě jednou ahoj, jak se máš?
1: Dobrý den, mám se dobře. Mám se skvěle?
0: No, jako skvělý je, že jsi zvládla ten časový limit, to znamená, že tvůj hit LMFAO Sexy and I Know It ti vyhrál dvouměsíční vstup do CrossFit Gymu Form Factory. Cvičíš ráda?
1: Cvičím ráda, dřív jsem chodila hodně do fitka, akorát teďko na to není moc čas.
0: No tak teďko je o to větší motivace asi, viď?
1: No jo, to určitě.
0: Rozárie, mě by ještě zajímalo k tomu songu, jako víme, že to je legendární song už dneska. Jaký máš pocit, když ho slyšíš?
1: Tak já vždycky, když se nudím nebo potřebuji zvednout nálezu, tak se ho pustím. On je takový živej a baví mě.
0: To je super, to je skvělý a přesně o tom má samozřejmě hit, který se vyplatí být. Takže Rozárie, ještě jednou, velká gratulace. Prosím tě, jenom pak napiš, jak moc pravidelně do toho fitka chodíš, jo?
1: Dobře.
0: ještě jednou gratuluju a krásné léto. Ahoj.
1: Děkuju moc, mám taky na skranou.
0: No a pokud i vy byste chtěli vyhrát, jo, zahrát si hit, který se vyplatí, nominujte ho na našem webu hitradio.cz. No a potom je potřeba poslouchat. Jakmile ho uslyšíte, tak volat na 800 937 937. Držím pěsti a vyražte cvičit.
2: Přijďte 10krát a vyhrajte. Letní výzva Form Factory je v plném proudu. Hrajte o více než 400 cen v hodnotě přes 1 milion korun. Více na formfactory.cz.

0: Flowrider a Kesha v éteru Hit Radio. Krásné odpoledne všem, 12 hodin 40 minut. Já se s vámi pro dnešek loučím. Díky moc, že jste tu se mnou trávili tu summer party. Bylo to skvělý, spolu se slyšíme zase zítra, přesně v jednu odpoledne. A v podstatě si spolu dáme finish té summer party. Nenechte si to ujít, budu se moc těšit. Přeju krásný zbytek soboty. Doufujeme, že se lehce ochladí, možná i nějaký ten deštík přijde. Budeme se držet pěsti. Ale ty nejlepší letní hity za posledních 30 let, ty k tomu budou. To je jasný. Tak už za chvilku Kaoma a Lambada, tak je Ed Sheeran nebo Milk and Sugar. Mějte se krásně, ahoj.
1: Maxi, kdo vybírá podlahu?
2: Ty.
1: A kdo jí položí?
2: Já.
1: Super, jedeme do Baumaxu.
3: V Baumaxu vinilová podlaha SPC Dub Toronto, metr čtvereční, jen za 309 korun.
1: Luxusní vzhled.
3: Snadná pokládka.
1: Akce platí do konce srpna.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
5: Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti, kilo u nás za 54,90. Cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. A zlaté věnečky 150 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
6: Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Pozor si dávejte, na Liberecku mezi Hajništěm a Frýdlantem probíhají tady dnes práce údržby, takže tady rozhodně opatrně. Taky v Tanvaldu v Palackého ulici probíhají práce na vozovce, tady počítejte s omezením. Pokud o něčem víte, vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Hele, existuje lepší pocit než první pořádně vychlazený Sviany?
2: Jo.
1: Jaký?
2: Druhý pořádně vychlazený Sviany.
1: Přijďte před liberecký kulturák na den svianskýho piva v pátek 7. srpna od 2.
2: Vynikající Sviany, speciality na grilu a skvělá muzika. Motorband, divá bára, Debilheads a další. Vstup zdarma.
1: Den svianskýho piva v pátek před libereckým kulturákem.

0: dalších. Více informací na webu a sociálních sítích. Keltskános 2026 opět ve Vysokém nad Jizerou.
1: Jídelno. Pestrý výběr kvalitních a cenově dostupných jídel v Plaze v centru Liberce. Jídla i sebou. Jídelno. Od pondělí do neděle.
2: On air.
3: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Kontakt.
4: 13 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Červenec se stal zatím nejtragičtějším měsícem letošního roku. Při dopravních nehodách v uplynulém měsíci v Česku zemřelo 41 lidí, meziročně o 6 více. Vyplývá to z policejních statistik. Nejtragičtějším dnem roku byl 27. červenec. Senát asi vyzve vládu, aby zveřejnila důvěryhodný plán zvyšování výdajů na obranu do roku 2035. Současně by měl konstatovat, že Česko dlouhodobě neplní své závazky ve financování obrany. Stojí to v usnesení, které přijal Senátní výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost. Projednání na schůzi Senátu by mohlo proběhnout 19. srpna. U španělského města Ceuta, které je na severu Afriky, dnes ráno začala instalace bariéry proti migrantům na moři. Podle médií o tom informovalo ministerstvo vnitra. Právě přes moře se dostalo do Ceuty mnoho lidí při čtvrtečním živelném přechodu hranice. Situace ve městě byla ráno klidná. Veslařky Pavlína Flamíková s Anou Šantrůčkovou získaly na mistrovství Evropy na dvojce bez kormidelnice stříbro. Ve Vare se nestačily jenom na suverénní Rumunky. Dvojskyf Dalibor Neděla Jakub Podrazil obsadil 6. místo.
5: Velký výprodej u Méve Frotána. Vysoce kvalitní ručníky a osušky za speciální cenu od čtvrtka do soboty ve výrobě v Grossenau u Varnsdorfu.
6: Na severu aktuálně 25 stupňů Celsia, denní maxima se dneska šplhají na 30. Máme ale oblačno, místy zataženo, během odpoledne můžeme přepočítat s přeháníkami nebo taky bouřkami.
2: Hit Radio Kontakt.
6: Startuje odpolední summer party na Hit Radio Kontakt. Máme tady toho spoustu nachystaného s vámi za mikrofonem Denisa Janečková. Dneska až do 6 společně. A samý skvělý letní hity. Takhle vypadá summer party na Hit Radio. Takže rovnou se nebudeme zdržovat

Farna, Miraj a jejich Vzpomeneš si. Tahle dvojce, tato dokázala udělat tak strašně krásný, že tenhle kousek vás vždycky pohladí. Ladíte Hit Radio Kontakt, Summer Party samozřejmě jede v plném proudu a to jsou ty nejlepší letní hity, 80, 90, milénium i ty úplně nejnovější. Prostě to, co všichni máme se sakramentským rádi. Takže samozřejmě budeme pokračovat, nebudeme se dlouho zdržovat. Já doufám, že vy, ať už sobotní odpoledne, trávíte úplně jakkoliv. Třeba doma nebo někde na teráskách, ještě na třeba pozdním obědě nebo vrazíte někam na výlet, berte sebou Hit Radio Kontakt, protože ty letní hity, ty najdete opravdu jenom tady. Takže pokračujeme v nich. Summer Party právě teď servíruje vám Dew Project a King of My Castle. To, co chcete vyslyšet v sobotu odpoledne. Takže hlasitost doprava a je to tady.

0: Cotillou, I see you Chupego. V Etru Hit Radia Kontakt, tohle je letní hit jako blázen, protože bez tohohle bychom si rozhodně nedokázali představit žádnou summer party. Kamarádi, dneska máme mimo jiný taky Mezinárodní den přítelkyň, takže hlavně pro vás páni, nezapomeňte na to, jo? Protože nějaká kytka ta udělá radost a přestože třeba vaše přítelkyně neví, že dneska se slaví svátek, tak aspoň můžete být ti gentlemani, kteří to pěkně připomenou svým holkám a udělají jí radost. Nicméně, každá z nás si to zaslouží. Jo. Takže do toho a my si užijeme další pecky společně, protože před námi je Gracie Abrams, nebo taky Entrance a D-I-S-C-O. Víte dobře, co to znamená. Tohle bude party, summer party. Na Hit Radio Kontakt to jinak neumíme. Tak už za chvíli. Hit Radio.
1: Do plavek už zhubnout nestihneme. Ale říjen, ten ještě můžeme zachránit. Poslouchej tento víkend Hit Radio a vyhraj dvouměsíční vstup do CrossFit gymu Fun Factory. Na našem webu nominuj hit, který ti vždy zlepší náladu. Až ho o víkendu slyšíš společně se svým vzkazem. Volej 800 937 937. Hit, který se vyplatí. Už tento víkend na Hit Radio. Hit Radio.
2: Přijďte 10krát a vyhrajte. Letní výzva Fun Factory je v plném proudu. Hrajte o více než 400 cen v hodnotě přes 1 milion korun. Více na funfactory.cz.
3: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

0: Radio Kontakt.
1: Give me a C. Give me a O.

Hit Radio Kontakt, Simple Plan, Sean Paul a Summer Paradise. Taky další kousek, který rozhodně k létu patří, ostatně jako úplně všechny tady. My se pojďme podívat na srpnové příležitosti tady zlepšení Liberce, protože už v srpnu začínají proměny tržního náměstí v Liberci. A nejenom ty estetický, ale taky docela praktický, protože co spoustu vědí, spoustu z nás ví, že tržní náměstí měří téměř stovku dopravní nehod za rok, což je šílený. Takže rozhodně praktičnost mezi ulicemi, aby se tam lépe a víc hladce projíždělo, to všechno startuje už teďko v srpnu. A já se těším na to, jak to bude vypadat, na ten výsledek, protože věřím, že i ta estetika tomu dodá spoustu věcí, takže rozhodně se máme na co těšit úplně všichni. Ale teď už se můžeme ještě víc možná těšit na další hity, protože Summer Party pokračuje a tady je Burak Yeter a Body Talks. Met you.

0: Ladíte Hit Radio Kontakt, Summer Party pokračuje, jede ve velkým, vy si to užíváte společně s námi, no a užíváme si taky letní teploty. Dnešní ráno bylo totiž velice horké, to znamená, že teploty ráno, třeba v 7 ráno, vyšplhaly až na 25 stupňů, což je šílený, dalo by se říct. Každopádně zítra nám přijde trošku ochlazení, ale nebojte se, nebude to trvat dlouho, protože v pondělí se opět vrátí teploty zhruba kolem 36 stupňů. Takže pokud si chcete odpočinout od toho vedra, rozhodně toho využijte na maximum právě tenhle víkend. Přestože bude teplo, nebude to vyloženě horko, hic a vedro. Takže určitě nějaké aktivity, které chcete dělat, jsou jednodušší a lepší dělat v téhle teplotách, než potom skoro ve 40. Tak jako tak, léto je prostě v plném proudu, stejně jako summer party, a za chvíli pokračuje třeba Ace of Base nebo Michael Schultz a Rehab, tak buďte s námi.
1: Nakupujte za akční ceny v Globusu Liberec. Dopřejte si od středy 29. července do úterý 4. srpna Coca-Colu, Fantu nebo Sprite s kartou Můj Globus jen za 24,90. Globus, tady se svět točí kolem vás.
2: Alegria, firma na zážitky, nabízí letní vodní adrenalin.
3: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
4: No, připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
5: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
6: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
5: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
7: firmanazážitky.cz.
8: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka, úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
9: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenajle 450 gramů za 29,90. Albert.
10: Hit Radio. Když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí. Hit Radio. Tady bude jen pro vás. Léto zní líp s Hit Rádiem. Hit Rádio. Hit Rádio Kontakt.
11: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

0: with Sebastian a taky takovýhle kousek nám doznívá Eterem Hit Rádia Kontakt a my se jdeme podívat na dopravu. Nejlepší dopravní servis na severu Čech, opatrně na mezi Frýdlantem a Novým Městem pod Smrkem u odbočky na Dolní Řasnice. Probíhají práce na silnici, počítejte tady s omezením a pozor taky na Českolipsku za Vrchovany směrem na Dubou se stala nehoda, tak tady projíždíte opatrně. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodová zmrzlina, multipek za 79,90. Opávia Bebe Dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun. A borotalko, deospray, roll-on nebo deostick za 64,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
2: Letní novinkou pro tento týden jsou Sweet Chili Twister nebo Sweet Chili Zinger.
3: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
2: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
3: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
2: Více informací v restauracích KFC.
4: Dimitri se po loňském vydařeném koncertu vrací na zámek Sviany. 5. srpna zažijte jedinečný open-air koncert kapely Dimitri, která otřese zámeckými zdmi. Nenechte si ujít koncert Dimitri na zámku ve Svijanech. Ve středu 5. srpna. Vstupenky v síti Go Out.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Kontakt.
7: 14 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Dnešek bude v Česku mimořádně horký. Někde by se podle meteorologů mohla teplota dostat i na 40 stupňů Celsia. Varují proto před velmi silnou zátěží teplem. Lidem hrozí přehřátí a dehydratace. Itálie pro Španělsko dočasně uzavřela schengenský prostor. Oznámil to včera večer italský ministr zahraničí Antonio Tajani v příspěvku na sítě X. Opatření označil za nevyhnutelné. Oznámení přišlo poté, co se od čtvrtka z Maroka do španělského města Ceuta nekontrolovaně dostalo okolo 60 tisíc migrantů. Ministrům Babišovy vlády dnes začínají dvoutýdenní prázdniny. Kabinet se znovu setká na pravidelném zasedání 17. srpna. Čekat ho bude hlavně příprava státního rozpočtu na příští rok. Jednání o něm zahájili Babiš a ministryně financí Alena Schillerová už v uplynulém týdnu. Mezinárodní agentura pro bezúhonnost tenisu zveřejnila podrobnou zprávu k dopingovému případu Markéty Vondroušové. Tu v červnu potrestala 4letým zákazem činnosti za odmítnutí kontroly loni v prosinci. Odmítnutí dopingové kontroly je v odborných kruzích paradoxně považováno za ještě horší prohřešek než samotný pozitivní test. Vondroušová má v plánu odvolat se k arbitrážnímu sportovnímu soudu. Kdyby neuspěla, distancí vyprší 21. června 2030.
8: Velký výprodej u Méve Frotána. Vysoce kvalitní ručníky a osušky za speciální cenu od čtvrtka do soboty ve výrobě v Grossinau u Varnsdorfu.
0: Aktuální teploty u nás na severu jsou okolo 28 stupňů, denní maxima se vyšplhají až na 33. Máme oblačno, místy zataženo, můžeme počítat v dalších hodinách taky s přehánkami.
5: Hit Radio Kontakt.
0: Pokračuje Summer Party na Hit Radio Kontakt. S vámi je Denisa Janečková a právě teď je tady Madonna La Isla Bonita.

0: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio Kontakt.

Já si pamatuju, kdy tenhle song zněl vždycky při gólu fotbalových utkání, ať už bylo třeba na Slovanu nebo na jakýmkoliv fotbalovém utkání, když se dal gól. To byla prostě, to je vždycky atmosféra úplně neskutečná. Scatman John a jeho Scatman doznělo v rámci Summer Party na Hit Radio Kontakt. No a uvidíme, jestli dneska bude znít třeba na stadionu Unisi, protože dneska na domácím hřišti bude hrát Slovan proti Teplicím. Dneska od 5, takže máte určitě čas na přípravu a zároveň máte možnost se pořádně vykřičet, zafandit a užít si tu naprosto neskutečnou atmosféru, která vždycky na fotbale nebo vlastně na jakýmkoliv zápase je. Dneska toho můžete využít, poberte všechny kámoše a zvyražte určitě na stadion od Unisi. Ještě jednou říkám, od 5 večer. Je to první zápas sezony a kamarádi, já si umím představit ty kluky a je mi jich na jednu stranu strašně líto, protože, co si budem povídat, takhle se vrátit do sezony, to musí dávat zabrat. Každopádně, držíme pěsti, budeme to samozřejmě sledovat a třeba zítra si řekneme výsledky. Teď už ale další pecky. Purple Disco Machine.

0: Coldplay, Little Sims, Burna Boy, We Pray. Ladíte Summer Party na Hit Radio Kontakt a k Summer Party nebo k letní party se samozřejmě hodí letní témata. Jedním z nich jsou třeba lehátka na pláži. Dělíme se na dva typy, my Češi konkrétně, protože někdo z nás si platí lehátka na pláži a někdo si holt vezme ručník a prostě ušetří nějakou tu kačku. Potom třeba na zmrzlinu večer. Každopádně, od tohohle tématu se popovídáme během odpoledne, ale teď bych se chtěla zaměřit na jednu krádež, která se stala před 2 lety v Itálii, kdy se ukradlo stovky, konkrétně teda 350 slunečních lehátek. Nebudete tomu věřit, před 2 lety, to znamená v roce 2024, se ukradly a letos, v roce 2026, se našly. 2 roky to trvalo a celková hodnota těchto z těch všech lehátek je zhruba 1,1 milionu korun. 45 tisíc euro, docela velká částka na to, že to je 350 lehátek, ale co si budeme povídat, prostě doba je zlá, lehátka chceme úplně všichni a proto taky stoupá cena. No a nebudete věřit, našli se v Albánii, konkrétně na jedné pláži a pokud by vás zajímalo, jak se našli, jak se dohledali, tak je za to může jedna turistka. Jedna turistka, která totiž jezdila dlouhé léta do Itálie, no a zkoušela letos taky novinku, a to konkrétně Albánii. Dojela na dovolenou, aby si na zmíněném místě pronajala svoje lehátko, přišla na pláž a poznala ho. Kamarádi, takhle šikovná a vnímavá žena může být jenom tahle turistka, věřím tomu. Každopádně teď je to aktuálně v řešení, moje otázky, je jich spoustu otázek, jinak jak přenesli 350 lehátek, aniž by si toho kdokoliv všiml, ani jakékoliv kamery a hlavně jak je mohla poznat takhle rychle. To jsou moje otázky. Uvidíme, jestli se je někdy zodpovím, každopádně lehátka nekraďte a když už tak si radši dejte ten ručník na zem. My pokračujeme v hitech, za chvíli vohnouti.
1: Letní scéna v libereckém paláci Líbik je v plném proudu a nabízí opravdu pestrý mix. Od koncertů přes divadlo až po talk show. Zavítat můžete také do libereckého zámku, kde je v rámci akce Prázdniny na zámku připraveno také spoustu zábavy. Na co konkrétně vyrazit, vám na Hit Radio Kontakt povíme v pondělí.
2: Kompletní rozhovor najdete v podcastech Hit Radio Kontakt.
3: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
4: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří na Sychrov. 7. až 9. srpna se promění zámek Sychrov v hrad Karlštejn. Čeká vás slavný muzikál s Kateřinou Brožovou či Markem Vašutem. Kromě toho také klasický muzikál Rebelové. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
5: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinou limonádu Kofola Multipack za 89,90, legendární Staropramen 10 půl litru za 10,90 a Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.

Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají zatáčky, toží se svět sem na sračky, vedle mě zvrací princezna.

se, co na to svědomí. A už si vzpomínám, já byl jsem na srazu, s kumpány, který mám, patříme do svazu.

Profesor a Bongo Ča Ča Ča. V éteru Hit Rádia Kontakt ladíte Summer Party. No a dneska k příležitosti dní stavění hradů z písku mám pro vás taky jeden malý příběh. Jako malá jsem totiž často jezdila na dovolenou s babičkou a s dědou a možná si říkám, že jsem měla jako dítě trošku jiný zadání. Ostatní totiž stavěli hrady, já naopak na každý dovolení, ať už to bylo Tunis, Gran Canaria, Džerba, stavěla ještě. Ano, z písku. A ano, dokonce i na to mám důkazy v rodinném albu. Dneska tomu říkám lokální patriotismus. Tehdy tomu babi s dědou říkali, no, zase ještě. Ale vlastně ještě, že jsem z Liberce, ještě je docela jednoduchý. Představte si, kdybych byla třeba ze Sydney. Já si myslím, že děda by na pláži scháněl místo lehátka bagr, protože co si budem povídat, opera se z jednoho kyblíčku opravdu postavit nedá.

0: Enoch, Spinning Around. Summer party pokračuje, jedeme v plném proudu, jedeme ty letní pecky, přestože venku nemáme slunce, takhle si ho aspoň trošku přivaláváme a máme ho minimálně v těch hitech. Každopádně, než si pustíme další hity, můžeme se trošičku pozastavit na tom, že máme 1. srpna. Kam zmizel červenec? Sakra, já jsem nad tím přemýšlela, že ten červenec podle mě nebyl. Jakoby ten červenec měl podle mě buď to jeden týden, anebo nebyl vůbec a přeskočili jsme ho, protože už je srpen, že už jsme za půlkou prázdnin. No, pro nás pracující to možná není nějaký velký zjištění, každopádně děcka se už teď pomalu můžou začínat stresovat, protože škola už je blízko. No ale o tom ještě bude řeč. Každopádně teď už si jdeme dát za chvilku další pecky, protože před námi je Daxos a Barbra Streisand, anebo Britney Spears, protože že Summer Party nabízí úplně všechno.
1: Kámo, včera jsem byl venčet našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pitlík od pečiva, humáč.
2: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každej snad ví, že bordel se nehází na zem.
1: No, evidentně každej ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
2: To asi jo, no.
1: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
2: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová, easy. Se vyznáme, ne?
1: Já si piš, v Česku nás třídí už 3/4.
2: Tak to je slušný.
1: Jo, a díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
2: A to je jako kolik?
1: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
2: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená.
1: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
2: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
5: Všude zdejší, všude je fajn.
6: Hit Radio Kontakt.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: Annemarie a Rockabye. Féter Hitrády a Kontakt, máme minutku po 15. hodině a to je čas kouknout na silnice. Nejlepší dopravní servis na severu Čech, opatrně v Tanvaldu v Palackého ulici, probíhají práce na vozovce. Očekávejte tady omezení provozu a taky za Vrchovany na Českolipsku směrem na Dubou se stala nehoda, tak tady dávejte pozor. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Hele, existuje lepší pocit než první pořádně vychlazený Sviany?
2: Jo.
1: Jaký?
2: Druhý pořádně vychlazený Sviany.
1: Přijďte před liberecký kulturák na den svijanskýho piva v pátek 7. srpna od 2.
2: Vynikající Svijany, speciality na grilu a skvělá muzika. Motorband, divá bára, Devil Heads a další. Vstup zdarma.
1: Den svijanskýho piva v pátek před libereckým kulturákem.
3: Atención!
4: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci. Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
3: La Tropical!
4: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
5: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Kontakt.
6: 15 hodin krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Letošní turistická sezóna je zatím z pohledu českých hotelů srovnatelná s loňskem. Obsazenost hotelů je podle nich většinou stejná jako v loňské sezóně. Místy mírně lepší, uvedli to zástupci hotelů. Oproti Loňsku je ale patrná změna ve způsobu rezervování ubytování. Zhodují se na tom hoteliéři. Více hostů nechává letos rezervace na poslední chvíli. Přes území Česka přišla v noci studená fronta. Přinesla déšť a bouřky se silným větrem, který lámal stromy. Na mnoha místech ale panovala tropická noc.

0: tamní federace FIFA, která po vlně kritiky upustila od plánů prodat podíl na světových šampionátech soukromým investorům. Zároveň v dnešním prohlášení uvedla, že současné vedení světového fotbalu ztratilo důvěru nejenom UEFA, ale i mnoha dalších členů fotbalové rodiny. Chce proto najít nový způsob rozdělování finančních prostředků z programu FIFA Forward.
1: Velký výprodej u Méve Frotána. Vysoce kvalitní ručníky a osušky za speciální cenu od čtvrtka do soboty ve výrobě v Grossenau u Varnsdorfu.
2: 26 stupňů je aktuálně u nás na severu, denní maxima na 33, aktuálně stále oblačno, docela bez změny, v dalších hodinách počítáme s přeháňkami.
3: Hit Radio Kontakt.
2: Pokračuje Summer Party na Hit Radio Kontakt s vámi, Denisa Janečková, a co by byla Summer Party bez Rickyho Martina? Tady to je.

To je taky interpretka, která jednak nestárne podle mě a její hity už vůbec ne. If You Had My Love doznělo právě teď v rámci Summer Party. Kamarádi, já se vám musím přiznat, objevila jsem Vinted. To je taková ta aplikace pro vás, kteří neví, kde se překupuje oblečení. Je to takový vlastně online sekáč, dalo by se říct. Prostě objednáte si od někoho vyfocenou třeba sukni a ten někdo vám ji pošle. Takhle jednoduchý to je, zároveň prodávat to můžete i vy. Ale co si říkám, že tohle je docela bolest pro moji peněženku a můj bankovní účet, protože objevila jsem ho zhruba tak ve středu, máme sobotu a to, když se podívám na svůj výpis z účtu za poslední týden, tak nic jiného než kolonka Vinted tam pomalu není. Každopádně mě zajímá, jestli vy nakupujete v sekáčích nebo třeba právě takhle nějakých online sekáčích a nebo jdete vždycky vyloženě po tom novým. Dávejte mi to vědět k nám na WhatsApp 606 825 404, co si budeme povídat, žádná odpověď není špatná a žádná odpověď není správná. Co víc k tomu říct? Čekám na vaše odpovědi, zatím vám posílám Davida Guettu a One Republic.

0: Na cestu z města jsme se vydali společně s kapelou Miraj. Ladíte Hit Radio Kontakt, taky Summer Party a užíváme si to samozřejmě ve velkým. Já jsem se vás před malou chvílí ptala, jak to máte s nakupováním oblečení. Zda nakupujete třeba v sekáčích nebo chodíte vyloženě do obchodu. Píšete mi ve velkým, napsala tady třeba Bára. Ta napsala, že není schopná nakupovat sama, protože vždycky potřebuje kamarádku, která jí řekne, tohle si nekupuj, vypadáš jak závěs. A nebo podobně, je to její osobní módní poradkyně a chodí nakupovat normálně do obchodu. U tohohle bych se zastavila, protože já bych potřebovala asi kamarádku, která by mi vyloženě řekla, jenom tohle si nekupuj. Moje všechny kamarádky, se kterými kamkoliv jdu, tak mi vždycky řeknou, ano, tohle si kup. A prostě mě nutí vyloženě utrácet. Jo, můžu potvrdit, protože tohle je vždycky na moji peněženku ještě větší zátěž než cokoliv jinýho. Ale zpráva tady je třeba ještě od Ádi, ta napsala, že má ráda vintage obchody a vintage sekáče. Každá věc má nějaký předchozí život a rozhodně, když si najdete ulovíte nějaký kousek, který je přesně na vás, stejně jako třeba tady píše ještě Verča, která napsala sama o sobě, že je sekáčový lovec a kolikrát se odnese věc, která třeba 10-15 let čekala právě na ní. Tohle tady bych řekla, že je to možná trochu nakupování, ale trochu taky archeologie, ale proti gustu žádný dešpotát. Já věřím tomu, že se tam dokážou najít sakramentsky krásné věci. Takže kamarádi, pokud jste nikdy nevyzkoušeli sekáč, určitě to zkuste, protože si myslím, že tam najdete fajn věci a dokonce i věci, které opravdu čekají jenom na vás. A vesmír vám dává znamení, abyste tam šli. My už jdeme ale za dalšíma peckama, Summer Party totiž pokračuje, Los Del Rio a Macarena. Takže si připravte ruce, hlavu, boky, všechno možné a za chvíli to přijde.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
3: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
4: Dimitri se po loňském vydařeném koncertu vrací na zámek Sviany. 5. srpna zažijte jedinečný open air koncert kapely Dimitri, která otřese zámeckými zdmi. Nenechte si ujít koncert Dimitri na zámku ve Sviany. Ve středu 5. srpna. Vstupenky v síti Go

ladíte Hit Radio Kontakt a my si užíváme druhou letošní summer party společně. Takový letní hity, který tady máme, nenajdete nikde jinde, než právě na Hit Radio Kontakt a samozřejmě jich je ještě spoustu nachystaných. Jedeme až do nedělního večera, takže určitě leďte Hit Radio Kontakt non-stop, ať už jedete úplně kamkoliv, nebo trávíte sobotní a nedělní odpoledne jakkoliv, tak prostě věřím tomu, že tohle je ta společnost, kterou na letní odpoledne potřebujete. Před námi právě teď Herme House Brand a DJ Etsy, jejich Life is Life. Kousek, který je ikonický, který zná taky úplně každý a který je takový osvobozující, dalo by se říct. Takže si dejte hlasitost doprava a tady to je.

0: Ray a Where is my husband doznělo v éteru Hit Rádia Kontakt, ladíte Summer Party a kamarádi, tentokrát je v kinech velký boom, protože jednak kino ovládá film Odyssea, což je akční, dobrodružný, taky historický film a já se přiznám, že na Instagramu pomalu nevidím vůbec nic jiného, než lidí, co sledují, kteří jsou anebo vyrazili do kina právě na Odysseu. Ale pozor, máme tam taky novinku, která je docela konkurencí pro Odysseu a to Spider-Man. Po 4 letech se totiž znova dostal do kin, tentokrát díl z Brusu Nový den. A myslím si, že tohle bude pro pokračování, který bude stát opravdu za to, protože Peter už je dospělý muž. To znamená, že už se to bude točit okolo toho dospěláctví a já se na to hrozně těším. Já si myslím, že to bude skvělý. Schválně mi dejte vědět, na co vyrážíte vy, nebo byste radši vyrazili vy, protože věřím, že každý podle svého gusta, anebo nejjednodušší je sfouknout obojí najednou. Tak jako tak, kamarádi, pokud se chystáte do kina, tak vám přeju hezkou podívanou, ale teď už taky přeju hlavně hezkou poslyšenou, protože za chvilku pokračujeme v naší summer party, přichystaná třeba Becky Hill, Topic, nebo taky Marek Ztracený, King Africa a spoustu dalšího. Tak buďte s námi.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Tento týden u nás. Plnotučné mléko Albert litr s apkou za 9,90 a slunečnicový olej Majola litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.

0: dalších. Více informací na webu a sociálních sítích. Keltskános 2026 opět ve Vysokém nad Jizerou.
1: Jídelno, pestrý výběr kvalitních a cenově dostupných jídel v Plaze v centru Liberce. Jídla i sebou. Jídelno, od pondělí do neděle.
2: Hit Radio, když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí. Hit Radio, tady bude jen pro vás. Léto zní líp s Hit Radiem. Hit Radio. Hit Radio Kontakt.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

goes. Letenská pláň Marka Stračeného. Do největšího koncertu v českých dějinách zbývá 6 dní. 6 dní.

0: Kontakt krátce před 16. hodinou a to je čas, kdy se společně pojďme mrknout na to, jak nám to jezdí na silnicích. Nejlepší dopravní servis na severu Čech, opatrně v Horním Podluží u obecního úřadu, je tedy provoz částečně omezen z důvodu rekonstrukce vodovodu a taky v Tanvaldu v Palackého ulici probíhají práce na vozovce, očekávejte tady omezení. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Všude zdejší, všude je fajn.
3: Maxi, ty hmoždinky nebudeš potřebovat. Tady máš Patex One for All. Žádné vrtání, prostě to přilepíš.
4: Baru, ty jsi hlavička.
3: Zastavte se v Baumaxu. Lepidlo Patex One for All nyní pořídíte jen za 140 korun. Akce platí do konce srpna.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Dimitri se po loňském vydařeném koncertu vrací na zámek Sviany. 5. srpna zažijte jedinečný open air koncert kapely Dimitri, která otřese zámeckými zdmi. Nenechte si ujít koncert Dimitri na zámku ve Svijanech. Ve středu 5. srpna. Vstupenky v síti Go Out.
6: On air.
1: Online.
6: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Kontakt.
7: 16 hodin krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Ministerstvo zahraničí by chtělo zmodernizovat Drozda. Systém, který monitoruje pobyt Čechů v zahraničí, je podle šéfa rezortu Petra Macinky zastaralý. Jednou z nových funkcí by měla být například zdravotní sekce, která by umožnila propojení Čechů v zahraničí s českými lékaři. Příští týden k nám dorazí další vlna veder. Teploty budou stoupat ke 40 stupňům. Vedra budou trvat několik dní a na většině našeho území tak očekáváme opět velmi silnou až extrémní zátěž teplem. Noc na úterý pak bude velmi teplá. Naměříme 24 až 19 stupňů Celsia. Do Prahy dnes ráno dorazil první spoj 5hvězdičkových tajvanských aerolinek Starlux. Praha je vůbec prvním evropským městem, kam tyto aerolinky začaly létat. Let Airbusu A350-900 z tajvanského letiště do našeho hlavního města trval 14 hodin a 11 minut. Linka bude prozatím létat třikrát týdně. Pátrání po horolezcích, které zavalila lavina nahoře Broad Peak na severu Pákistánu, je u konce. Záchranáři nalezli všech 10 těl, mezi oběťmi je také známý nepálský alpinista Nirmal Purja. Mezinárodně známým se stal díky dokumentu 14 vrcholů nic není nemožné, který byl v roce 2021 zveřejněný na platformě Netflix.
8: Velký výprodej u Méve Frotána. Vysoce kvalitní ručníky a osušky za speciální cenu od čtvrtka do soboty ve výrobě v Grossenau u Varnsdorfu.
0: Na severu máme oblačno, místy se nám taky už vytvářily přehánky, takhle to bude dneska až do večera a teploty se budou pohybovat okolo 30 stupňů.
6: Hit Radio Kontakt.
0: My pokračujeme v krasojízdě, od mikrofonu zdraví Denisa Janečková, ladíte Summer Party na Hit Radio Kontakt a právě teď jsou tady Royal Gigolo v

Waka Waka, Shakira, Freshly Ground v Eteru Hit Radio a Kontakt. Tady se nám spojilo příjemné s užitečným a taky fotbal a letní party právě v tomhle kousku. Kamarádi, a my jsme ale před malou chvilkou probrali společně, že v kinech aktuálně vede Odisea, ale konkuruje teďko nový Spider-Man. Já jsem vás nelákala na to, abyste

našla totální pecku, protože otevřené letní kino v Turnově po 2 letech jede ve velkým a taky se vrací s tradicí filmového víkendu. No a to znamená jedno jediný, že ten příští víkend, 7. srpna až 8. srpna, pátek a sobota, si užijete 6 filmů na obrazovce. Kamarádi, a pozor, v pátek se odvysílá Odyssea, Star Wars a taky Šedá zóna a v sobotu hned na to Spider-Man, právě ten novej, den odhalení a ještě pozvání. No není tohle perfektní nápad na výlet a na program takhle na večery? Rozhodně je. V počasí jsem koukala, že by mělo být skvělý, takže snad to vyjde. No a navíc pro prvních 50 návštěvníků v kostýmu je každý večer připraven welcome drink zadara. No a chystá se tam i soutěž o nejlepší masku, takže pokud náhodou jdete třeba na toho Spidermana a přijdete v pavoučí masce, tak třeba něco i vy odnesete. Každopádně my už se jdeme užít další pecky společně právě teď na Summer Party, Summer Grass.

0: znáte to. Přednější téma takhle v létě jsou rozhodně festivaly a s festivaly se pojí takový ty nejobyčejnější věci, které jsou ale prostě typický, a to jsou třeba tojky, neboli mobilní záchody. Ty, které nesplachujou a který prostě musíte tak nějak přežít. Každopádně jednomu Američanovi se v téhle buďce stala velice nepříjemná věc. Spadla mu do ní limonáda. Limonáda. Podotýkám, obyčejná limonáda, kterou si můžete naproti ve stánku koupit novou. Každopádně on to nenechal jen tak, skočil pro ní, samozřejmě se tam trošku zasekl a strávil v kadibudce 8 hodin. To je něco, co je docela dost přirovnatelný mým nočním můram, protože strávit 8 hodin v malém prostoru a ještě v prostoru kadibudky, anebo právě tojtojky, tak se přiznám, že to ne, to opravdu bych nezvládla. Každopádně pojí se to s tématem šílených zážitků z festivalu a mě zajímá, jaký máte vy. Doufám, že nikdo mi z vás nenapíše, že má podobný případ jako tady pan Američan, ale naopak to bude něco, čemu se budeme moc zasmát a ne se jenom tak chytat za hlavu a říkat si sakra, to bych nechtěl. Takže pište mi to k nám na WhatsApp 606 825 404. Za chvilku to probereme a do té doby Ready for the Weekend a taky Calvin Harris, který je už za chvíli nachystaný.
1: Letní scéna v libereckém paláci Líbik je v plném proudu a nabízí opravdu pestrý mix. Od koncertů přes divadlo až po talk show. Zavítat můžete také do libereckého zámku, kde je v rámci akce Prázdniny na zámku připraveno také spoustu zábavy. Na co konkrétně vyrazit, vám na Hitrádiu Kontakt povíme v pondělí.
2: Kompletní rozhovor najdete v podcastech Hitrádia Kontakt. Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
3: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
4: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
5: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
6: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
7: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
6: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
8: firmanazážitky.cz.

Chaos a jejich vodopády. Chaos jsme spoustu z nás zažili třeba na festivalech, kdy to je téma, o kterém se aktuálně společně bavíme. Já jsem se totiž ptala, zda máte nějaký šílený zážitek z festivalu, jelikož jeden Američan na festivalu spadl do tojky a zůstal tam dlouhých a nekonečných 8 hodin. Což tenhle příběh asi vyhrává. Co jsem koukala, tak díky bohu nikdo z vás takovýhle podobný zážitek neměl. Ale dost si ztrácíte věci, a nebo si je taky prohazujete. Třeba mi tady napsala Lucka. Ta napsala, že na festivalu ztratila svoje kamarády, našla je po celém dni až večer, a to ve stejném areálu, ale s úplně jinou partou lidí, takže všichni jsme si mezi tím našli nový nejlepší kámoše. Což já si říkám, tohle to jsou fajn způsoby, jak najít nový kámoše a nový party. Potom je druhá věc udržet tohle přátelství a tohle pouto, protože ono je to potom hrozně fajn vyprávět třeba, kde jste se setkali a my. No, že jste se setkali třeba právě s několika cizími lidmi na festivalu, když jste ztratili tu svoji partu a potom jste se najednou našli úplně všichni a byli jste jedna velká parta. To se mi líbí, to je krásný způsob. Každopádně zpráv tady je spoustu dalších. Třeba Marek napsal, že si na festivalu půjčil od kamaráda pláštěnku, začalo totiž pršet. Druhý den zjistil, že nebyla jeho kamaráda, ale byla někoho z vedlejšího stanu. Takže 3 dny jsem se procházel po areálu s cizí pláštěnkou a divil jsem se, proč na mě naši stanoví sousedé tak zvláštně koukají. Jo, i tohle se děje, kor když to jsou festivaly takhle přes noc a hezky v kempu. Kamarádi, díky za všechny zprávy, děkuju za to, posílám vám další pecky v rámci Summer Party na Hit Radio Kontakt. Dario G a Carnival de Paris. To je kousek, který chcete zažít. Tak tady je.

0: Jak jsem říkala, Summer Party je z 80. 90. milénia, ale i ty úplně nejnovější pecky. A to je třeba First Time a Damiano David. Ten vyšel teprve v loni a věřím, že to je kousek, který spoustu z vás si užívá na plný pecky, protože má to energii, má to příběh a je to naprosto krásný. Zároveň Damiano David neskutečný hlas. No ale teď se pojďme podívat do toho milénia, konkrétně do roku 2000. Protože už za chvilku vás čeká jeden z kousků, který je taky tak strašně proslulej, ale tak neskutečně chytlavej. No posuďte sami. Tohle je prostě klasika. Klasika, kterou najdete u nás v playlistu Summer Party. Takže už za malou chviličku společně s tímhle kouskem taky It's Not Right, But It's Okay, nebo taky Stand By Me a spoustu dalšího. Tak zůstaňte s námi.
1: Doplavek už zhubnout nestihneme. Ale říjen, ten ještě můžeme zachránit. Poslouchej tento víkend Hit Radio a vyhraj dvouměsíční vstup do CrossFit gymu Fun Factory. Na našem webu nominuj hit, který ti vždy zlepší náladu. Až ho o víkendu slyšíš společně se svým vzkazem. Volej 800 937 937. Hit, který se vyplatí už tento víkend na Hit Radio. Hit
2: Radio. Přijďte 10krát a vyhrajte. Letní výzva Fun Factory je v plném proudu. Hrajte o více než 400 cen v hodnotě přes 1 milion korun. Více na funfactory.cz.
3: Hele, existuje lepší pocit než první pořádně vychlazený Sviany?
4: Jo.
3: Jaký?
4: Druhý pořádně vychlazený Sviany.
3: Přijďte před liberecký kulturák na den svijanskýho piva v pátek 7. srpna od 2.
4: Vynikající Svijany, speciality na grilu a skvělá muzika. Motorband, divá bára, Debilheads a další. Vstup zdarma.
3: Den svijanskýho piva v pátek před libereckým kulturákem.
5: Hit Radio Kontakt.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: Swift a Fate of Ophelia. Féteru Hitrádia Kontakt v rámci Summer Party na Hitrádiu, ale teď už nám odbývá pomalu 17. hodina a to znamená, že se jdeme podívat na silnice. Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Pozor, mezi Frýdlantem a Novým Městem pod Smrkem u odbočky na Dolní Řasnice probíhají práce na silnici, počítejte tady s omezením a taky opatrně za Vrchovany směrem na Dubou, stala se tu nehoda, tak určitě dávejte pozor. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší,
2: všude je fajn. Letní novinkou pro tento týden jsou Sweet Chili Twister nebo Sweet Chili Zinger.
3: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
2: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
3: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
2: Více informací v restauracích KFC.
4: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří na Sychrov. 7. až 9. srpna se promění zámek Sychrov v hrad Karlštejn. Čeká vás slavný muzikál s Kateřinou Brožovou či Markem Vašutem. Kromě toho také klasický muzikál Rebelové. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
5: On air.
1: Online.
5: I v aplikaci Rádia.cz. Hitradio Kontakt.
6: 17 hodin krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Zítřek přinese na některých místech Česka částečné ochlazení. Od pondělí pak ale naši zem zasáhnou další vedra. Ty potrvají několik dní. Teploty vystoupají k 39 stupňům Celsia. Na většině území očekávají meteorologové velmi silnou až extrémní zátěž teplem, informovala v dnešní výstraze Český hydrometeorologický ústav. Fakultní nemocnice Bulovka v Praze dnes odpoledne přijala ženu s podezřením na některou z vysoce nebezpečných nákaz po návratu z Ugandy. Pravděpodobnost nákazy je ale podle ministerstva zdravotnictví velmi nízká a veřejnosti podle něj nehrozí žádné riziko. Na Bulovku byla žena převezena z fakultní nemocnice Hradec Králové. Mezi vysoce nebezpečné nákazy patří například ebola anebo další tropické krvácivé horečky. Červenec se stal zatím nejtragičtějším měsícem letošního roku. Při dopravních nehodách v uplynulém měsíci v Česku zemřelo 41 lidí, meziročně o 6 více. Vyplývá to z policejních statistik. Nejtragičtějším dnem roku byl 27. červenec. Ministrům Babišovy vlády dnes začínají dvoutýdenní prázdniny. Kabinet se znovu setká na pravidelném zasedání 17. srpna. Čekat ho bude zejména příprava státního rozpočtu na příští rok. Jednání o něm zahájili Babiš a ministryně financí Alena Schillerová už v uplynulém týdnu.
7: Velký výprodej u Méve Frotána. Vysoce kvalitní ručníky a osušky za speciální cenu od čtvrtka do soboty ve výrobě v Grossenau u Varnsdorfu.
0: Zítřejší teploty se vyšplhají až na 27 stupňů, na Českolipsku až na 28. Zítra očekáváme polojasno až oblačno, přechodně možnost ojediněle taky slabších přehánek.
5: Hitradio Kontakt.
0: Pokračujeme v krasojízdě, Summer Party je v plném proudu, s vámi je Denisa Janečková a tady právě teď John Travolta a taky Summer Nights.

Avril Lavigne a taky What the Hell. Dozněl éterem Hit Radio Kontakt. What the Hell, nebo co to sakra je, si můžeme spousta z nás říkat třeba v noci, kdy aktuálně jsou teploty docela dost vysoko. Znamená to, že to jsou teploty třeba okolo 25 a víc stupňů, není to nic příjemného. A když nemáte klimatizaci, tak to teprve bolí. Každopádně pojďme si dát nějaký tip na to, jak si udělat příjemněji takhle večer, když je vedro, a celkově jak mít prostě doma hezčí vzduch. Celkově se doporučuje vypnout nepotřebnou elektroniku, což dává docela smysl, protože jak dobře víme, jakmile se přehřeje třeba počítač, dává to teplo a ono se to nezdá, ale ono se to potom drží v tom pokoji nebo celkově v té ložnici, takže na to určitě pozor. Zároveň zavřít okno a zatáhnout závěsy, protože pokud je venku tepleji než uvnitř, rozhodně je to lepší nechat pěkně venku a nepouštět ani tím oknem dovnitř. I přesto, že si říkáme spoustu z nás, že bychom mohli vyvětrat. Nefunguje to tak. Kamarádi, nejlepší je průvan brzy nad ránem, kdy je úplně nejchladněji z celého dne, a to znamená otevřít okna v celém bytě, ať se to hezky provzduší a ať to hezky koluje. Takže takhle si nejlíp udržíte asi snad tu nejlepší možno na ten nejlepší možný vzduch, který doma můžete mít, pokud nemáte větrák ani klimošku. No a potom osvědčený tip, dát si třeba pod peřinu v noci ledovou, vychlazenou nebo zmraženou, dalo by se říct, flašku s vodou, a potom jste jak králové. Král v zámku i takhle v posteli. Takže určitě to vyzkoušejte, pokud máte nějaký tip, jak si udělat lepší vzduch doma, a nebo celkově jak se schladit a mít doma příjemnějc v těchto vedrech, tak mi to dejte klidně vědět. Tropické noci totiž ještě to budou pokračovat a vždycky je lepší mít 10 000 tipů, než mít jenom jeden, který třeba nakonec ani nefunguje. Těším se na vaše zprávy, zatím vám posílám Stardust a taky Music Sounds Better With You.

0: Golden a taky Hunter X, Petru Hitrády a Kontakt, ladíte Summer Party, s vámi Denisa Janečková. Já jsem se koukala a taky jsem tady scháněla pro vás nějaký tipy na tropické noci, protože ještě nás nějaký čekají a rozhodně každej tak nějak oceníme tipy navíc a přece jenom i přesto, že to můžete všichni nebo několik z vás znát, tak vždycky se hodí rada. Kamarádi, vynechat úplně studenou sprchu, protože docela z logického hlediska ta vás osvěží, ale jenom na chviličku. Ideální je taková ta vlažná, taková ta úplně akorát, ne ani horká, ani ne úplně ledová, prostě vlažná, ta, která vás vlastně osvěží v dobrém slova smyslu, ale vy zůstanete osvěžení i potom po dobu noci. Takže rozhodně vlažná sprcha, nepít úplně studené nápoje, protože to taky není úplně fajn. Naopak je lepší si dát třeba teplý čaj před spaním. I přesto, že to zní šíleně, tak opravdu je to lepší a potom, když se vychladí na pokojovou teplotu, je to naprosto ideální. Taky se doporučuje spíš bylinkový. No a samozřejmě odpustit si třeba odpolední kávu nebo omezit alkohol. To jsou takový typy, který všichni známe. Takže určitě doufám, že všichni přežijeme tropické noci ve zdraví a taky hlavně v pohodlnosti a teď si jdeme užít další pecky. Před námi trošku tematicky Tommy Cash a Espresso Macchiato a nebo Single Ladies a Beyoncé. Už za chvilku.
1: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.

a It's My Life. Minutku po půl šestý Féteru Hit Rádia Kontakt Summer Party. Kamarádi, Summer Party na Hit Rádiu Kontakt jede a bude pokračovat. Samozřejmě ještě dalších spoustu skvělých hitů a řekla bych, že jich je i stovky, protože celkově Summer Party nabízí jenom to nejlepší z 80., 90., milénia i úplně ty nejnovější. No ale teďko máme podvečer, venku máme dneska sice zataženo, i přestože máme docela vysoký a letní teploty, tak ale pojďme se přenést na pláž. Vyloženě na pláž. Zkuste se zavřít oči, představit si to moře, jak šumí, písek, který vás třeba trochu otravuje, ale přece jenom pořád tam ten písek je a není tam jenom asfalt. Zároveň slunce vás pálí na kůži, ale už se vám nese ta margarita nebo nějaký ten dobrý drink. No a k tomu vám hraje třeba tohle. Jubo a On The Beach. To je tematický jako blázen. Proto zkuste nechat zavřený ty oči, má to 3 minuty, takže si to užijeme a aspoň na ty 3 minuty se dostaneme přímo někam na pláž. Tak si to pojďte užít.

0: Kapela Poetika a jejich Blízko, krásný kousek, který doznívá éterem Hit Rádia Kontakt. Kamarádi, pro dnešek je čas se rozloučit. My se uslyšíme opět v pondělí ve 3 odpoledne v odpolední show společně s Jirkou, kdy se na vás budu těšit. Vy si ale užívejte summer party, která jede až do nedělních večerních hodin. Spoustu skvělých hitů přichystaných, takže rozhodně o společnost a o hudbu je postaráno, takže si to užijte, mějte se krásně a čau.
1: Radio, když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí. Hit Radio, tady bude jen pro vás. Léto zní líp s Hit Radiem. Hit Radio. Hit Radio Kontakt.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio. Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
2: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.

0: Two Babies, Vypsaná fixa, Vohnout a mnoho dalších. Více informací na webu a sociálních sítích. Kelskános 2026, opět ve Vysokém nad Jizerou.
1: Jídelno, pestrý výběr kvalitních a cenově dostupných jídel v Plaze v centru Liberce. Jídla i sebou. Jídelno, od pondělí do neděle.
2: On air.
3: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
4: 18 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Do Prahy dnes ráno dorazil první spoj pětihvězdičkových tajvanských aerolinek Starlux. Praha je vůbec prvním evropským městem, kam tyto aerolinky začaly létat. Let Airbusu A350-900 z tajvanského letiště do našeho hlavního města trval 14 hodin a 11 minut. Linka bude prozatím létat třikrát týdně. Ministerstvo zahraničí by chtělo zmodernizovat Drozd, systém, který monitoruje pobyt Čechů v zahraničí, je podle šéfa rezortu Petra Macinky zastaralý. Jednou z nových funkcí by měla být například zdravotní sekce, která by umožnila propojení Čechů v zahraničí s českými lékaři. Největší francouzský lesní požár od roku 1949 se podařilo dostat pod kontrolu, uvedl to ministr vnitra Laurent Nunez. Plameny se podařilo zvládnout po více než týdnu od chvíle, kdy vypukl požár v borovém lese poblíž města Bordeaux na jihozápadě země. Kvůli živlu se muselo ze svých bydlišť evakuovat na 220 tisíc lidí. A na závěr počasí. Noc bude většinou oblačná až polojasná, na východě čekáme zataženo, místy přehánky a teploty mezi 21 až 16 stupni. Neděle nabídne oblačno až polojasno, ojediněle s přehánkami, teploty se udrží mezi 26 až 31 stupni, na horách čekáme příjemné hodnoty, nejčastěji okolo 21.
5: Velký výprodej u MEVE Frotána. Vysoce kvalitní ručníky a osušky za speciální cenu od čtvrtka do soboty ve výrobě v Grosschenau u Varnsdorfu.
2: Právě teď startuje dalších 60 minut Summer Party. Hit Radio.

0: Alegria, firma na zážitky, nabízí letní vodní adrenalin.
1: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
2: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
3: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
0: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
3: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
4: firmanazážitky.cz.

0: dekorativní kámen Volcano udělá z našeho obýváku jeden velký luxus.
1: A cihlové Dino zase krásně rozáří kuchyni. Je rozhodnuto, jedeme do Baumaxu. Hned.
0: Zastavte se v Baumaxu. Betonový kámen Volcano a Dino, balení jen za 239 korun. Platí do konce srpna. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.

0: Hit Radio Kontakt.
1: Words like violence.

the passion of the groove.

0: černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
1: Hitradio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

rigga digga ding dong song. Do the rigga digga ding dong song.

Hit Radio Kontakt. Oh, what we're living in. Let me tell you.

Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný, jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti okamžiky. Jak nakláníš hlavu, jak krčíš svůj nos. Ne, nebudu lhát, chybíš mi moc. Tak umeju nádobí, poklidím byt, věř,